Radio MB.cz.

0: Hillary?
1: Vos sos la Hillary.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Rádio MB. Vypni hlavu.

0: Poslat pár korun na dobrou věc je kapka v moři. Ale když se stanete dobrým andělem na dobrýanděl.cz, když pomáháte pravidelně každý měsíc, to už není kapka. To je moře pomoci pro rodiny s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Děkujeme.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer, protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe, otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Radišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Radio MB, energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
3: Rádio MB. Rytmus.

0: Válka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Mladá Boleslav zve na 24. svatováclavskou jízdu historických vozidel. Pondělí 28. září na městském stadionu uvidíte historická auta a motorky. Čeká vás občerstvení, program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí. Svatováclavská jízda 28. září, městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Radio MB.
8: Posloucháš správně.

0: Máte doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. Přijďte vyzkoušet karibské tance pro děti. Čeká nás salsa, bachata, merenga, spousta energie, zábavy a nových kamarádů. Kurzy máme pro děti od 4 do 6 let a od 6 do 10 let. Tancujeme v Domě kultury v Mladé Boleslavi. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cool Dance, roztanči to s námi.
1: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
2: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše společnost.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Špatný signál?
3: My jsme všude. Rádio MB.

0: Poslat pár korun na dobrou věc je kapka v moři. Ale když se stanete dobrým andělem na dobrýanděl.cz, když pomáháte pravidelně každý měsíc, to už není kapka. To je moře pomoci pro rodiny s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Děkujeme.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty, co Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer. Protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe. Otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: Máte doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. V našem tanečním kroužku děti rozhýbeme, naučíme je vnímat rytmus a zlepšíme jejich koordinaci i pohybové dovednosti. Čekají je standardní i latinsko-americké tance. Spousta energie, zábavy a nových kamarádů. A kluci, tanec je i pro vás. Je to sport plný pohybu, rychlosti, rytmu a energie. Tak pojďte ukázat, co ve vás je. Tancujeme v Domě kultury v Mladé Boleslavi, v Bakově a v Dobrovici. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cool Dance, roztanči to s námi.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ. Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav, Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí,

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Rádio MB.
4: Víc hitů než semaforů v Polse.

0: Hrané sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Mladá Boleslav zve na 24. svatováclavskou jízdu historických vozidel. Pondělí 28. září na městském stadionu uvidíte historická auta a motorky, čeká vás občerstvení, program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí. Svatováclavská jízda 28. září, městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zase něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Rádio MB. Kde končí signál? My

0: Máte doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. Přijďte vyzkoušet karibské tance pro děti. Čeká nás salsa, bachata, merenga, spousta energie, zábavy a nových kamarádů. Kurzy máme pro děti od 4 do 6 let a od 6 do 10 let. Tancujeme v Domě kultury v Mladé Boleslavi. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cool Dance, roztanči to s námi.
1: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu. To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz
2: Radio MB.
3: Radio MB.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá

0: Poslat pár korun na dobrou věc je kapka v moři. Ale když se stanete dobrým andělem na dobrýanděl.cz, když pomáháte pravidelně každý měsíc, to už není kapka. To je moře pomoci pro rodiny s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Děkujeme.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer, protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe, otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Radišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Radio MB. Zapni a neřeš.

máte doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. V našem tanečním kroužku děti rozhýbeme, naučíme je vnímat rytmus a zlepšíme jejich koordinaci i pohybové dovednosti. Čekají je standardní i latinsko-americké tance. Spousta energie, zábavy a nových kamarádů.

0: a v Dobrovici. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cooldance. Roztanči to s námi.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ. Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav, Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí,

jak děravej mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: Uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
1: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Mladá Boleslav zve na 24. svatováclavskou jízdu historických vozidel. Pondělí 28. září na městském stadionu uvidíte historická auta a motorky, čeká vás občerstvení, program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí. Svatováclavská jízda 28. září, městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, bedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Radio MB. Zapni a neřeš.

0: Máte doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. Přijďte vyzkoušet karibské tance pro děti. Čeká nás salsa, bachata, merenga, spousta energie, zábavy a nových kamarádů. Kurzy máme pro děti od 4 do 6 let a od 6 do 10 let. Tancujeme v Domě kultury v Mladé Boleslavi. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cool Dance, roztanči to s námi.
1: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu. To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace.

vylezl, přijde mi, že se mi minulost vrací. Chvíli jde za mnou a chvíli je za tebou, i když se před ní vytváříme pancíř. Denně se učím, jak máme s ní bojovat, cítím ten tlak tíhy, co na nás padá. Když vidím na tváři, že jsi unavená, strápená, raněná, těžko to zvládám. Často jen

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: 7 let, to už by měl člověk konečně dostat rozum. No, Radio MB ho pořád nemá. Radio MB slaví 7. narozeniny. A protože dort, svíčky a nudné gratulace fakt nemusíme, pozvali jsme pekaře Jakuba Děkana, Luboše Odhánila, Alchymii a Green Day Revival. 14. listopadu, kulturní dům Bezno, tombola, dárky, narozeninová show a pořádná party. Radio MB slaví 7. Přijď si to užít. Vstupenky najdeš na www.ticketlife.cz.
1: Radio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: Poslat pár korun na dobrou věc je kapka v moři. Ale když se stanete dobrým andělem na dobrýanděl.cz, když pomáháte pravidelně každý měsíc, to už není kapka. To je moře pomoci pro rodiny s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Děkujeme.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty, co Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer. Protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe. Otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Radio MB.

0: Autokemp Kosmonosy už hlásí otevřeno. Právě dnes se tam uskuteční očekávaný rock festival, na který jsme vám rozdávali volňácky. Ve 14 hodin vystoupí kapela Feny, v 15.30 Checkmate, v 17 hodin kapela Syndrom, v 18.30 No Talent a ve 20 hodin Seven. Co se týká počasí, tak se povedlo, je krásně a dnes si to právě v Autokempu Kosmonosy můžete rozhodně užít.
1: Radio MB.
2: Posloucháš správně. 31 seconds.

doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. V našem tanečním kroužku děti rozhýbeme, naučíme je vnímat rytmus a zlepšíme jejich koordinaci i pohybové dovednosti. Čekají je standardní i latinskoamerické tance. Spousta energie, zábavy

0: a v Dobrovici. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cooldance. Roztanči to s námi.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ. Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí.

0: Posloucháte Rádio MB, hezký den vám od mikrofonu přeje Roman. Včera to hokejistům Mladé Boleslavy bohužel nevyšlo, prohráli s Pardubicemi 1-4, ale výkon to opět nebyl vůbec špatný. Nebýte těch zbytečných a někdy i přísných vyloučení, myslím si, že by to mohlo být mnohem napínavější utkání. Ale nedá se nic dělat, tentokrát to tedy bylo s nulou, zítra hrají bruslaři další zápas, tentokrát na ledě Vítkovic a v úterý zase doma vyzveme v 17:30 večer Plzeň.
1: Rádio MB. Kde končí signál? My

děravej, je do postele fičí. Snad s námi poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
0: Radio MB.

0: Narozeninovou show Rádia MB v KD bez nosy nenechte ujít. 14. listopadu 5 koncertů, zábava, drinky, dárky a bohatá tombola.
1: Prostě slavíme 7. narozeniny. Akci vám přinesou instalatérství Kornel Jaroslav Jiroušek, pivovar Bakalář, multikino Sinestar, Parťákova hasičárna, Okna Sukorady, Diesel Auto Junek, Antolin Libáň, Zimrstav, Trio Bar Mladá Boleslav, Magna, Město Mnichovo Hradiště, Koupelny Dušička CZ, Restaurace a Motorest Zavadilka, Kultura Města Mladá Boleslav, Seidl Chlazení, Městy z Bezno, Prondo, MB Sauny a Městská společnost Sportovní a rekreační areály. Podporujeme dobrého anděla. Vstupenky se už prodávají na www.ticketlife.cz.
2: Rádio MB. Rádio MB.

0: uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Mladá Boleslav zve na 24. svatováclavskou jízdu historických vozidel. Pondělí 28. září na městském stadionu uvidíte historická auta a motorky, čeká vás občerstvení, program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí. Svatováclavská jízda 28. září, městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Radio MB. Zapni a neřeš.

0: Máte doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. Přijďte vyzkoušet karibské tance pro děti. Čeká nás salsa, bachata, merenga, spousta energie, zábavy a nových kamarádů. Kurzy máme pro děti od 4 do 6 let a od 6 do 10 let. Tancujeme v Domě kultury v Mladé Boleslavi. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cool Dance, roztanči to s námi.
1: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
2: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
3: Radio MB.

vám přeju, jestli pak už máte své vstupenky do KD Bezno. Doufám, že jo, oslava 7. narozenin Rádia MB se nám totiž nezadržitelně blíží právě v Bezně, což je nedaleko Mladé Boleslavy, ale i třeba nedaleko Benátek, nebo třeba ani Zemšena, to není vůbec daleko. No prostě v Bezně nám vystoupí 5 skvělých kapel, a to už 14. listopadu. Konkrétně to budou Pekař, Jakub Děkan se svým bandem, Luboš Odháněl s kapelou Vix, Green Day Revival a také Alchymie. Kromě koncertů na vás čeká narozeninová show, drinky, zlatavý mok, dárky tam pro vás budou také připravené, no a v neposlední řadě na vás čeká i bohatá tombola. Ano, mohu potvrdit, že jsme našli další skvělé partnery naší tomboly, která bude zatím nejbohatší v celé té naší historii, kdy s vámi narozeniny Rádia MB slavíme, ať už to bylo v Čisté, ve Vilaxu, anebo právě v KD Bezno. Co se týká tomboly, více vám zatím prozradit nemohu, ale mohu naznačit, že tam budou i letos samozřejmě nějaké ty erotické balíčky, elektronika, a co se týká těch vůbec nejhodnotnějších dárků, tak to si necháme jako překvapení až na později. Každopádně vstupenky do Bezna už si pořídit můžete, nejen sobě, ale můžete i někomu udělat radost. Kdo ví, třeba někdo bude v těchto dnech slavit svátek nebo narozeniny, tak ho vemte na tuhle skvělou akci www.ticketlife.cz. Tam se vstupenky prodávají, najdete si 7. narozeniny Rádia MB a jeden lupen stojí, myslím, velmi příznivých 350 korun.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Špatný signál? My jsme všude.

0: 7 let, to už by měl člověk konečně dostat rozum. No, Radio MB ho pořád nemá. Radio MB slaví 7. narozeniny. A protože dort, svíčky a nudné gratulace fakt nemusíme, pozvali jsme pekaře Jakuba Děkana, Luboše Odhánila, Alchymii a Green Day Revival. 14. listopadu, kulturní dům Bezno, tombola, dárky, narozeninová show a pořádná party. Radio MB slaví 7. Přijď si to užít. Vstupenky najdeš na www.ticketlife.cz.
1: Radio MB.

0: Poslat pár korun na dobrou věc je kapka v moři. Ale když se stanete dobrým andělem na dobrýanděl.cz, když pomáháte pravidelně každý měsíc, to už není kapka. To je moře pomoci pro rodiny s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Děkujeme.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer, protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe, otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Rádio MB.
3: Jediné mladoboleslavské rádio.

máte doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. V našem tanečním kroužku děti rozhýbeme, naučíme je vnímat rytmus a zlepšíme jejich koordinaci i pohybové dovednosti. Čekají je standardní i latinskoamerické tance. Spousta energie, zábava.

0: Ostravě a v Dobrovici. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cool Dance. Roztanči to s námi.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ. Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav, Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi

Sobotní den už dnes večer můžeme fandit našim. Fotbaloví reprezentanti vstoupí zápasem Ligy národů proti Chorvatsku do nové éry. Poprvé se představí pod vedením španělského kouče Santiho Deny, který po mistrovství světa na lavičce nahradil Miroslava Koupka. Favoritem zápasu je chorvatský tým vedený kapitánem Lukou Modričem. Český celek trojnásobné medailisty ze světových šampionátů v dosavadních 6 vzájemných duelech ještě neporazil. A nebudeme si nic nalhávat. Moc se našim nevěří ani tentokrát, ale uvidíme, třeba překvapí. Zápas Česko-Chorvatsko se bude hrát v Edenu a začátek je ve 20 hodin a 45 minut.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. Magna-automotive.jobs.cz

0: Narozeninovou show Rádia MB v KD Beznosy nenechte ujít. 14. listopadu 5 koncertů, zábava, drinky, dárky a bohatá tombola.
1: Prostě slavíme 7. narozeniny. Akci vám přinesou instalatérství Kornel Jaroslav Jiroušek, pivovar Bakalář, multikino Sinestar, Parťákova hasičárna, okna Sukorady, Diesel Auto Junek, Antolin Libáň, Zimrstav, Trio Bar Mladá Boleslav, Magna, město Mnichovo Hradiště, koupelny Dušička, CZ, restaurace a motorest Zavadilka, kultura města Mladá Boleslav, Seidl Chlazení, městy z Bezno, Prondo, MB Sauny a městská společnost Sportovní a rekreační areály. Podporujeme dobrého anděla. Vstupenky se už prodávají na www.ticketlife.cz.
2: Rádio MB.

0: Jirka Uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hlejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
1: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Mladá Boleslav zve na 24. svatováclavskou jízdu historických vozidel. Pondělí 28. září na městském stadionu uvidíte historická auta a motorky, čeká vás občerstvení, program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí. Svatováclavská jízda 28. září, městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Radio MB.

0: Poslat pár korun na dobrou věc je kapka v moři. Ale když se stanete dobrým andělem na dobrýanděl.cz, když pomáháte pravidelně každý měsíc, to už není kapka. To je moře pomoci pro rodiny s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Děkujeme.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty za Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer. Protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe. Otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Radio MB.

0: Radio MB.
1: Kde končí signál, my začínáme.
2: Hey, I'm doing this like nobody's listening.

tak děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
3: Rádio MB. Rádio

0: Česka uhelné sklady. Dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
1: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Mladá Boleslav zve na 24. svatováclavskou jízdu historických vozidel. Pondělí 28. září na městském stadionu uvidíte historická auta a motorky, čeká vás občerstvení, program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí. Svatováclavská jízda 28. září, městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zase něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Radio MB.

0: Rádio MB.
1: Posloucháš správně.
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Radio MB.

0: Poslat pár korun na dobrou věc je kapka v moři. Ale když se stanete dobrým andělem na dobrýanděl.cz, když pomáháte pravidelně každý měsíc, to už není kapka. To je moře pomoci pro rodiny s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Děkujeme.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer. Protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe, otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Radišská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Rádio MB.
3: Jediné mladoboleslavské rádio.

mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukoradi.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
1: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Mladá Boleslav zve na 24. svatováclavskou jízdu historických vozidel. Pondělí 28. září na městském stadionu uvidíte historická auta a motorky, čeká vás občerstvení, program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí. Svatováclavská jízda 28. září, městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.

0: Poslat pár korun na dobrou věc je kapka v moři. Ale když se stanete dobrým andělem na dobrýanděl.cz, když pomáháte pravidelně každý měsíc, to už není kapka. To je moře pomoci pro rodiny s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Děkujeme.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty, co Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer, protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe. Otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Rádio MB. Posloucháš správně.

0: Radio MB.
1: Question. What is love?

0: Uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Vy jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Mladá Boleslav zve na 24. svatováclavskou jízdu historických vozidel. Pondělí 28. září na městském stadionu uvidíte historická auta a motorky, čeká vás občerstvení, program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí. Svatováclavská jízda 28. září, městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo ajeje. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.

domů! Já jdu domů! Já tam jdu! Já tam půjdu! Já tam půjdu! Já tam půjdu!

a nikdy nezestárnem. Tak děkuju ti moc za každou další noc.

co nedám. Dopřej mi, lásko, klid.

0: Kde končí signál, my začínáme.
1: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.